0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Radio 107 FM 107 FM 25 years of my life is still trying to get up there.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1994.

Dobrý den a příjemný poslech vám přeje Free Radio 107 FM. Na okamžik vás zdraví Lukin a mám pro vás horké novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Don't Wait Up a Moty. Novinka číslo 2, Serotonin, James Hype. Třetí novinka hit parády No Rewind, Scooter. A čtvrtá novinka Only Thing That Matters, Sony Fodera a Hayla.

0: novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat po ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkem La Putika nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 16 hodin a hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet

0: Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

FM. This

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: gummy.
1: Fri radio. Fri radio. Fri radio.

0: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajem.

0: porazit.
1: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Cirkusácký workshop s cirkem La Putika nabízí Industra v areálu Nové Zbrojovky v 16 hodin. A hru Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh a já věřím tomu, že jste všichni výborně naladěni. Budu tu s vámi dnes až do 14. hodiny odpolední. Máme sobotu s datem 27. června. Svátek slaví Adriany. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli kalendárium, teď přehled novinek.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: S Fríčkem se jdeme podívat na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Roku 1741 Marie Terezie byla korunována uherskou královnou. Psal se rok 1941, kdy v rámci druhé světové války začalo jedno z největších tankových střetnutí v dějinách lidstva, bitva u Brodů. A v roce 1968 v rámci Pražského jara byla zrušena cenzura. Své narozeniny dnes slaví americký herec Chris O'Donnell, také americko-italská zpěvačka, herečka a model Ariana Grande, anebo americká tenistka Ann Lee. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendorf?
5: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
6: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
7: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Hezké dopoledne z Free Rádia, ať už děláte, co děláte, tak věřím, že s naší muzikou vám to bude všechno lépe utíkat. Zdravíme i všechny pracanty, co dnes museli do práce, hasiče, policisty, prodavačky, zdravotníky, pumpaře, také třeba kurýry, no a právě vám letí další muzika.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Na Free Radio stále hledáme majitele ztracené bankovky, stačí jen poslouchat a vychytat signál. První volající na číslo 790 107 107 může typovat šestimístné číslo ztracené bankovky. Kdo uhádne jako první všech šest čísel za sebou zleva doprava, má v kapse 5 litr. Kdo ho tedy ztratil a chtěl by ho od nás získat zpět, má v týdnu jedinečnou možnost.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Máme krátce před 10. dopolední, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my jsme se v této hodince mrkli na kalendárium, v té další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

I po 10. hodině je tu Free Radio s vámi. Obchvat Bučovic by se měl začít stavět na konci letošního roku. Alespoň to uvedlo ředitelství silnic a dálnic a já vám o tom více povím za okamžik. Free Radio. Hudební

0: Po desetiletích plánování se obchvat Bučovic na Vyškovsku posunul o další krok vpřed. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na zhotovitele více než 2 miliardové stavby, která má odvést tranzitní dopravu mimo centrum města. Pokud vše půjde podle plánu, bagry vyjedou na trasu ještě letos a řidiči se po nové silnici svezou v roce 2028. Po desetiletích plánování se obchvat Bučovic na Vyškovsku tedy posunul o další krok vpřed. Teď už další muzika.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Ladíte vlnu 107 FM, úsekové měření v Kníčské ulici v Brně má být spuštěné do konce léta. Více za chvíli.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: úsekovém měření rychlosti projíždějících aut v Kněžské ulici má být spuštěné nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání. Alespoň to řekla mluvčí magistrátu Zdeňka Obalilová. Půjde o první úsekové měření v Brně. Teď další hity.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
3: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: disco. Kam vyrazit? Už za chvíli.
1: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001. 2001. Life is too short.

0: Krátce před 11. dopolední vás na éteru Free Rádia vítá Petě Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Fríčko stále s vámi, o letních prázdninách ovládne Kraví horu Gigalon a já už vás tam pozvu za chvíli, teď přehled novinek.
2: Miluješ naše hity?

0: Vítej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.
3: Top

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: O letních prázdninách ovládne kraví horu Gigalon. Nový nafikovací model se představí na oblíbeném festivalu Planet. Jde o 12-metrový model Jupiteru, který během několika minut vyroste do velikosti menšího domu. Doplní ho také 4 největší měsíce této planety a model Černé díry. První fáze festivalu bude probíhat od 6. do 12. července, druhá od 3. do 9. srpna. Tak se zastavte.
0: Nevaž se, rozvaž se. Járát játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
4: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
4: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Ladíte vlnu 107 FM, světová soutěž uměleckých ohňostrojů a přehlídka dronových show v Brně už se opět chystá. Název Ignis Brunensis v překladu z latiny znamená brněnský plamen a odkazuje na podstatu celého festivalu a také jeho umístění do Brna. A já vás na první soutěžní ohňostroj pozvu už za chvíli. Teď další hity.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: dorazit.
1: Už dnes na vás čeká 29. mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis a 5. ročník digitálních světelných dronových show. Festivalu se letos účastní 27. června Česko, to je dnes, 1.7. Švýcarsko a 4.7. Finsko. Nad hladinou Brněnské přehrady se uskuteční ve dvou sobotách dvě různé světelné show s animacemi na obloze za pomocí obrovské letky 500 dronů. Věřím, že se tam dneska všichni potkáme. Teď už ale další muzika.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
5: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Krásné poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. A my se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli brněnští policisté v tomto týdnu řešit. Rozhodně si to nenechte ujít, teď další muzika. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Za chvíli už budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu museli strážníci řešit. Nenechte si to ujít, teď přehled novinek. Miluje.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudebně.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková. Tak co zajímavého museli strážníci v tomto týdnu řešit?
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Radia. Strážníci v Jihlavské ulici ukončili jízdu 41-letého řidiče v místě, kde je povolena maximálně 50. Lídka muži krátce před půlnocí naměřila rychlost téměř 90 km/h. Svou rychlou jízdu strážníkům vysvětloval tím, že spěchal za kamarádem a také jim prozradil, že u sebe nemá řidičský průkaz, protože mu ho zadrželi státní policisté. Po ověření osobních údajů už měli strážníci jistotu, že tvrzení šoféra škodovky je pravdivé. Za volantem tedy neměl vůbec co dělat. Mařením úředního rozhodnutí se tak stal podezřelým z trestného činu a strážníci případ předali přivolaným státním policistům. Děkuji za pozornost a přeji ničím nerušený poslech z Free Radia.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za malou chvíli už budu mít na drátě mluvčího pana Jakuba Ghanema, mluvčího městských strážníků, který vám prozradí, co museli strážníci řešit v Brně, tak si to nenechte ujít. Teď ale další muzika.
0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem už na drátě vlny 107 FM. Co museli městští strážníci v Brně řešit?
2: O záchranu psího života bojovali strážníci, hasiči i kolemjdoucí v širším centru Brna. Zásah hlídky městské policie iniciovala žena, která na linku 156 zavolala, že zvíře se nejasným způsobem dostalo za skleněnou zábranu balkonu ve druhém patře a po samém okraji přechází tam a zpátky. Strážníci hned po příjezdu požádali svědky, aby se rychle pokusili opatřit prostěradlo nebo deku. Sami spěchali kontaktovat majitele bytu a požádali o příjezd hasiče. Nikdo ale neotevíral, a tak strážníci s ochotnými kolemjdoucími napnuli pod balkonem nejprve povlečení a potom široký plét, které donesli místní lidé. Bílý byšonek se nebezpečně vykláněl přes okraj a chvílemi došlapoval na hranu konstrukce domu jen částí přední tlapky. Naštěstí ho nakonec sundali hasiči z přistaveného žebříku. Hlídka městské policie vyvodila, že k riskantní situaci zřejmě vedla shoda okolností. V bytě byly pravděpodobně otevřené balkonové dveře a průchodu bránily jen stažené volně visící žaluzie. Ze stolku stojícího v bytě u okna se psovi podařilo zastínění potrhat a polámat a díky tomu se dostal na balkon. Nakonec podlezl i skleněnou zábranu. Mezi ní a podlahou byla úzká škvíra. Byšonka odvezla odchytová služba městské policie do útulku, kde si ho hned druhý den ráno vyzvedla majitelka. Strážníci jí totiž na dveřích nechali vzkaz.
1: Děkujeme za informace, teď už pokračujeme další muzikou.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Krátce před 13. hodinou odpolední vás ve studiu stále ještě vítá Peťa Hlávková. Já zdravím ještě jednou všechny Adriany, ty totiž mají dneska svátek. Holky, všechno nejlepší a právě vám letí další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Ladíte vlnu 107 FM a nám nastává hodinka plná zajímavostí, o kterých jste možná neměli ani tušení. Nenechte si to ujít, teď přehled naší nejnovější muziky.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Že peníze nesmrdí, věděli už staří Římané, konkrétně císař Vespasián, který vládl v prvním století. Aby postavil zemi na nohy, zavedl mimo jiné daň z veřejných toalet. Když to jeho synu Titovi nevonilo, otec mu ukázal utržené mince a syn musel uznat, že v skutku nepáchnou. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.kiss.com.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod čirým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude. Váš Bolek.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Dneska máme žaluzie k tomu, aby nám do obydlí zbytečně nepálilo slunce, a to hlavně v létě, anebo aby nám do bytu nikdo nehleděl. Původně ale žaluzie sloužily k tomu, aby nám sousedi nezáviděli. Závist či žárlivost jsou obsaženy v samotném názvu pro žaluzie, odvozeném z řeckého slova zélos, právě s těmito významy. A původně se takto nazývaly i okenní zástěny chránící obyvatelky harému před pohledy zvenčí. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Proč máte štěstí, když máte kliku? Klika v tomto pořekadle samozřejmě neodkazuje k držadlu. Původ rčení nalezneme v německé frázi Glückenhaben, tedy mít štěstí. Lidovou tvořivostí se ze slova Glück stala klika a česká varianta pořekadla už byla tedy na světě. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě

0: Patrik Netík a ten tu s vámi bude až do 19. Já se těším až příští sobotu, tak do té doby vám přeji krásně strávený týden, víkend, no prostě si to užijte.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedii Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Přátelé a kamarádi, krásný den, je tu opět sobota a úderem druhé hodiny, opět moje maličkost, tedy Patrik Netík. Já vás vítám dnes 27. června, je to poslední sobota, kdy se slyšíme v měsíci červnu. Prázdniny opravdu už odstartovaly, dá se říct, že už úplně oficiálně, a co to znamená, no to je poměrně jednoduché. Samozřejmě bude možná o malinko taková jako lepší doprava, ale samozřejmě zase o to bude s dětmi asi doma náročnější. Co vám ale náladu rozhodně zpříjemní, je vynikající muzika. Krásný den, svátek, dneska Ladislav, ale chlapcům se ještě budeme věnovat. Teď už přehled toho nejnovějšího. Free

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, a vzhledem k probíhajícím ohňostrojům, přátelé a kamarádi, vás zvu buď to dneska o 10:30 na český ohňostroj, můžete vyrazit také ve středu 1.7. na švýcarský ohňostroj na Brněnskou přehradu, no a celé to zakončí potom 4. července v sobotu opět o 10:30 Finsko na Brněnské přehradě. Ohňostroje jsou tady u nás v Brně vždycky obrovská akce, proto rozhodně doporučujeme a teď už víte, kam vyrazit.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Zpátečka Fridária.
1: Zpátečka Fridčka. 2004.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za námi je dnešní první společná zpátečka, to mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou. Nenechte si to ujít. Mezi 17. a 20. hodinou 3 hodiny skvělých retropecek, a to pozor na vaše přání. Ještě jednou tedy připomínám, zítra mezi 17. a 20. hodinou, my už teď ale pojďme opět na skvělou novinkovou muziku.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

0: Včera nám opět Lukáš Bartl představil kromě 4 novinek také aktuální pořadí hitparády 107 Frýčka a vy už vlastně nyní můžete hlasovat do toho kola následujícího www.freeradio.cz/top107. Tam můžete každý den udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. Já už teď na malý okamžik předávám Lukášovi slovo, ten nám v rychlosti zrekapituluje všechny 4 novinky. Luky, je to tvoje.
1: Novinky hitparády.
2: Hezký den a příjemný poslech vám přeje Free Radio 107 FM. Na okamžik vás zdraví Lukin a mám pro vás horké novinky z hitparády 107 Frýčka. Novinka číslo 1, Don't Wait Up a Moty. Novinka číslo 2, Serotonin, James Hype. Třetí novinka hit parády No Rewind, Scooter. A čtvrtá novinka Only Thing That Matters, Sony Fodera a Hey.

0: horké novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat po ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: První naše dnešní společná hodinka zdárně za námi. Já jsem také slíbil, že se budeme věnovat dnešním oslavencům. Dneska v kalendáři nalezneme jméno Ladislav. Ladislavu je v České republice poměrně dost, k mému překvapení 69 797, z toho 1938, jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakého Láďu, pozor, bez toho V na začátku znáte, tak popřejte chlapcům v dnešnímu svátku všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Máme krátce po třetí hodině, startují nám tedy dnešní kino novinky. Opět Janča Houbová nesmí chybět. Já už vím, co si pro vás připravila a rozhodně to bude stát za to. Tak s námi držte vlnu, ať víte, na co vyrazit do kina. Teď už ale opět přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme. Miluješ naše hit?

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: Je tu dnešní první kino novinka. Jani, já ti předávám slovo. Na co pozveš mě a naše posluchače do kina? No, já jsem zvědav, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin dorazil britský životopisný film s vysokým hodnocením Přísahám, že za to nemůžu. Snímek vypráví emotivní i nečekaně vtipný příběh inspirovaný skutečným osudem Johna Davidsona. Poklidné dospívání 15-letého chlapce v Británii 80. let minulého století se od základu změní ve chvíli, kdy u něj z ničeho nic propukne Tourettův syndrom. Nekontrolovatelné hlasové a tělesné tiky ho okamžitě uvrhnou do konfliktu s nechápavým okolím, společenské izolace a hlubokého studu. Naděje na zvrat a nalezení vnitřní síly se však objevuje v momentě, kdy John potká energickou Dottie, matku svého bývalého spolužáka, která sama čelí nelehkému osudu. Tak se určitě vydejte do kina na nový britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Janče Houbové moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.radiohit.com.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Už je za malý okamžik také dnešní druhá kinonovinka. I tentokrát to bude stát za to, tak s námi držte vlnu, ať nepřijdete o žádný tip od Janči, na co vyrazit do kina.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: deň.
1: Áno.
2: Fireball.
0: Je to tady, přátelé, je tu dnešní druhá kinonovinka. Já opět předávám slovo Janči a ta nám řekne, na co nesmíme chybět v kinech. Jani, je to tvoje.
3: Free Radio. Novinky v kinech.
4: A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznisu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeuč nebo Jaroslav Sypal. Tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
0: Jeňouce, moc krát děkujeme za skvělý tip, jo? Tak už víte, na co vyrazit do kina. My už teď ale pojďme na další výbornou muziku.
5: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
6: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
5: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
6: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Hodina Kino novinek je pro dnešek zdárně za námi, jenom v rychlosti připomínám, v kalendáři dneska Ladislav, tak pokud nějakého Láďu znáte, chlapcům, popřejte všechno nejlepší. Já se samozřejmě ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Máme krátce po čtvrté hodině, startuje nám takzvaně lákací hodinka a co si dáme? Dáme si bankovku a také Double je rozhodně o co stát, tak s námi držte vlnu. Free Radio. Hudební

0: Stracená bankovka, Fridária, je to tady opět zas a znovu. Našli jsme takzvaně v uvozovkách ztracený 5 litr a chceme vám ho vrátit. Jediné, co proto musíte udělat, musíte znát jeho výrobní číslo, hezky zleva doprava všech 6 číslic. I když se vám to podaří, bankovku vám vrátíme. Takhle jednoduché to u nás je. U nás se vyhrávají i takovéhle bankovky, které nejsou úplně běžné. Pokud ji chcete, musíte poctivě poslouchat Free Radio, když se objeví signál, který vás nabádá k tomu, abyste volali do studia, voláte, když nám to řeknete, bankovka je vaše.
1: Našli se další prachy, hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
5: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme

0: www.daikin.cz. Když práce, tak Daikin.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Hru Gadžové jdou do nebe nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin a komedii Lordi nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.

0: Zdravím je opět další zpátečka, znovu vás tím pádem tedy zvu na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou. Nenechte si to ujít, rozhodně to bude stát za to, ostatně jako každý týden. No a co nás čeká teď? Teď už nás čeká další skvělá muzika a za malý okamžik také slíbený Double Free Rádia, tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Double Free Rádia. Jisto jistě víte, ta soutěž už tu s námi nějaký ten pátek je, že když se objeví dvě naprosto stejné pecky hnedka po sobě, tak voláte studio 790 107 107. Když se totiž dovoláte jako první, tak tu pro vás máme skvělou výhru. Vyrazíte na kulečníček, tomu si dáte pizzu nebo sushi, rozhodně to je skvělá kombinace. Musím opravdu uznat, že tohle to za to stojí a u nás se vyhrává každý všední den. Stačí jenom poctivě poslouchat Free Radio.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Free Radio 107

Takzvaně lékací hodinka je pro dnešek zdárně za námi. Pokud náhodou jste Ladislav nebo nějakého znáte chlapcům, popřejte dneska všechno nejlepší. Mají dneska své jmeniny. Já se přidávám samozřejmě a posílám výbornou muziku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Máme krátce po páté hodině, startuje nám tedy dnešní celebrity show Kdo nás čeká a nemí, nebude tu francouzská herečka Veronique Genestová a potom také Petr Wagner s jeho manželkou. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.

0: rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fička. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Rádio. Francouzská herečka Veronique Genestová, která oslavila včera 26. června své 70. se proslavila zejména jako neúplatná komisařka Žilí Leskotová, hlavní hrdinka oblíbeného francouzského kriminálního seriálu, která musí skloubit své náročné povolání s péčí o dvě dospívající dcery. Tato herečka oslavila 70. Obrovská gratulace, myslím si, já troufám si tvrdit, že to je jedna z takových těch ikon, nejenom samozřejmě tady tohohle seriálu, ale vůbec obecně celé kriminalistiky, samozřejmě té filmové. Gratulujeme, samozřejmě přejeme všechno nejlepší a posíláme skvělou muziku.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo.

0: No a už za malý okamžik také slibovaný Petr Wagner a jeho manželka. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Fantasy Radio.
1: Moderátor a herec Petr Wagner vyrazil do přírody na náročný horský trek Tour du Mont Blanc. Do tréninku zapojil také manželku Sylvii, se kterou během několika dní obejde masiv nejvyšší hory. Manžele ladí kondici pro vytrvalostní i silový trénink. No, musím říct, že Tour de Mont Blanc, si troufám tvrdit, patří možná mezi nejznámější dálkové trasy v Evropě, ale také je proslavený svojí náročností. No, jsem zvědav. Tohle to rozhodně nebudou mít jednoduché. Budeme samozřejmě herce sledovat i s jeho manželkou a budeme vás ovšem informovat.
0: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Prý rádio 107

Máme krátce po šesté víkendové kalendárium a také burza práce. To je hodinka, co nás dneska čeká. Tady je to naše poslední společná hodinka. Už za malý okamžik, jak jsem ji zmiňoval, víkendové kalendárko a budeme vám také zhánět job, tak s námi držte vlnu. Free Radio. Hudební

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu víkendové kalendárium. Pojďme se podívat, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 27. června, ale v minulosti, rok 1857, král Sabina byl na amnestii propuštěn z olomouckého vězení. Rok 1866, prusko-rakouská válka, pruský 5. armádní sbor generála pěchoty Karla von Štejnmice a rakouský 6. armádní sbor pod maršála Viléma Ramaga se utkali v bitvě u Náchoda. Rok 1906, v Bubenči začala fungovat první pražská čistička odpadních vod, zatím ale pouze mechanická. No a zakončíme to v roce 1925. To firma Laurin & Clement se stala součástí koncernu Škoda. Jdeme také gratulovat, narozeniny dnes slaví například Honza Hřebejk, filmový a televizní divadelní režisér, a potom také například Sam Cleffin, to je britský herec. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: No a už za malý okamžik také burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám neuteče žádná nabídka.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio, burza práce.
1: Krásný den, je tu dnešní speciální víkendová burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět pomocného kuchaře a také doručovatele pošty.
0: Free job.
1: Přímo do centra města Brna zháníme pomocného kuchaře či pomocnou kuchařku. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do brněnských Heršpic zháníme také doručovatele či doručovatelku pošty z náplní práce, doručování listovních poštovních zásilek. Opět bližší informace, ale především důležité kontakty na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
2: Free job na Free Radio. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

Náš dnešní společný čas je, přátelé a kamarádi, nachýlen do samotného závěru. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět zase příští týden, ale to už tady bude červenec. Neuvěřitelně to letí. Užijte si zbytek víkendu, no a pokud jste školou povinní, jak my vám ty prázdniny závidíme. Rozhodně si užijte léto a já už se s vámi loučím. Mějte se krásně a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Majíte. A páté ani opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio. Free Radio.

Hezký den a příjemný poslech vám přeje Free Radio 107 FM. Na okamžik vás zdraví Lukin a mám pro vás horké novinky z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1, Don't Wait Up a Moty. Novinka číslo 2, Serotonin, James Hype. Třetí novinka hit parády No Rewind, Scooter. A čtvrtá novinka Only Thing That Matters, Sony Fodera a Hayla.

0: novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat po ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

i po 19. hodině se na Free Radio hraje jen podle tebe. Free Radio pro tvůj lepší podvečer. I po 20. hodině máme na Free Radio pro tebe nejvíc novinek a hudebních přání. Free Radio pro tvůj lepší večer.

0: Nechytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio. Free Radio. To

0: pěti po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.
3: To,

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. Free Radio.

den a příjemný poslech vám přeje Free Radio 107 FM. Na okamžik vás zdraví Lukin a mám pro vás horké novinky z hitparády 107 Frýčka. Novinka číslo 1, Don't Wait Up a Moty. Novinka číslo 2, Serotonin, James Hype. Třetí novinka hit parády No Rewind, Scooter. A čtvrtá novinka Only Thing That Matters, Sony Fodera a Hayla.

0: velké novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat po ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: našly se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.